0: jablone jsou držet další nulu.
1: Umýšlím a s tobou a pod půnosa, kako na opět započnem dát. Kad sve što počne, jedno završím.